0: aj trošku exotiky priniesli Ezra Collective v piesni Well Organized. No a my sa teraz budeme venovať domácej hudobnej scéne, pretože iste viete, že víkendové večery v Rádiu FM patria slovenskej hudbe. V sobotu večer si môžete vypočuť D2, v nedeľu večer zase osmičku a demovnicu. No a teraz máme pre vás niekoľko informácií o novinkách zo slovenskej a českej scény od Niky.
1: Siu predstavila nový singel z pripravovaného albumu a čerstvý a už vydaný album má pre vás aj Kvieta. Z Rádia FM sa pozrieme na slovenské a české hudobné novinky.
2: Když si v pokoji, tak nestrí.
1: Po rokoch po albume Díky včeli je česká hudobníčka Kvieta späť s čerstvým albumom. Po novinke Rozkousanej sviet, na ktorom hostuje aj projekt Past, hovorí Kvieta.
3: Album je podľa mňa kompaktnejší než ty předchozí a to i proto, že sme ho aranžovali spoločne s kapelou. Ja som vždycky přinesla základní song a pak sme to nejak spoločne vymysleli, basačka, kytarista a bubeník si vymýšľali vlastní party. Myslím, že tam tak dostali kus sebe. Kus dopředu jsem na něm víc neohrožená v textech, který jsou takový přímočařejší. A s Honzou Skorunkou, který to aranžoval, jsme byli neohrožený ve zvuku, který je místy až hardcore. A co si ještě myslím, že je super, že tam máme několik hostů, hostek. Máme tam Dana Kranicha z Pasti na repu v písničce Přesila. A pak tam máme Divišku, která zpívá v písniky, který napsala text v titulní písničce Rozkoušená.

0: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Weekend FM s Gallagherom.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, i kdybychom my všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou.